pan stvoreczyka, dlouhý schody do nebe a štrekadelka, od nebeskýho báru já sucho v krku mám, tak kopni do té bedny a

Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.